Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia a přeji vám, ať žijete non-stop, mějte svých pár přátel, prožijte si svůj disco příběh a svoje lásky z pasáže.

0: vakuovom balení len euro 79 centov za 1 kg. Brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Grafobal Group.

0: Do Skalického Cinemaxu vás dnes pozývame na tieto filmy: Diabol nosí Pradu 2 o 17.50, Hokum o 18.00, Michael 20.30, Mortal Kombat 2 15.20, Ovce na stope 15.40, Pasažier 20.10, Star Wars, Mandalorian a Grogu so slovenským dubbingom o 17.30, so slovenskými titulkami o 20.20, Super Mario galaktický film o 15.10. Užite si svoj film.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Iba my hráme country. Folk scéna. Záhorácke rádio.
1: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.
1: Ahoj lidi, tady je Charlie ze skupiny Torzo. Zdravím všechny příznivce Záhoráckého rádia a posluchače. A toto je naše písnička.

slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant.

čistič, karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stierače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, přikruty, dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokud.